0: Rádio.
1: Rádio.
0: Rádio SVH LV.
2: Hey, good carnival youth. Mám spatý, keď ju sklásať, z Rádia SVH LV.